0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

se o kousek víc, se zas nesnáším víc, ale nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to, nestojí to za to.

0: Inhaluje.
1: Inhaluje.
2: Inhaluje Radio 1.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 0. ročník festivalu Compact Disco, který se koná od 17. do 19. července u zámku Kostrčany a zahrají tam své DJ sety například Alberto, Jorgos či Melizards.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Za první novinkou stojí nezdolný power couple. Spojili se totiž Imogen Heap a John Hopkins. Máme tu společnou skladbu s názvem Reckoning. Druhou novinku přinese New Yorkský Black Marble, Jim Carroll, New Year. A svou malou ještěrku nám představí producent Tennyson, Little Lizard, Smiley. Nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Při vylosování hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Calico či Web Taggart Duo.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM
2: a také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

빛이 흔한 문양.

srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

0: Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. rockspring.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
0: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Kulturní servis.
1: Krásné dobré ráno. Ano, je to tak. Máme sobotu 11. července roku 2026 a je tu čas na kulturní servis. Ten vám přečtu právě teď, tedy co se bude dít dnes, kam můžete vyrazit. Jsou tady všechny kategorie, festivaly, filmy, galerie, koncerty, tančírny a také vám řeknu, co budeme vysílat na Rádiu 1 a opáčko tohohle servisu uslyšíte taky v 16 hodin a 15 minut. Tak pojďme na to. Festivaly. Probíhají Boskovice, festival pro židovskou čtvrť v historickém městě Boskovice. Taky tu mám Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Můžete si zajít na knihovnu na vlnách v Avoid Floating Gallery a taky se koná taneční Lipnice 2026, festival souboru 420 People na hradě Lipnice. Filmy Kino Dlabačov, 18.30 Smrtelné zlo v plamenech a 20.30 Den odhalení. Kino pilotů, 19 hodin Michael, 21 hodin Pozvání. Edison Film Hub, 19 hodin Pozvání, 21.15 Posedlost. A letní Kino Dlabačov nabídne ve 21.15 projekci trháku s názvem Čelisti. Galerie The Chemistry Gallery, Beth Orton, Tvoje krev, moje růže. Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje, Melzer Kinzel Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, Cyklus máj. V DOXu probíhá výstava Hit by News. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja, Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Rock Café, kolektiv autorů, Wall of Hope. Kunsthále Praha, Memory of Touch 1. Sbírka Kunsthále Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda. Příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Meat Factory, galerie Kostka, Borsos Lerins, Spectre in the Wedge, nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring, galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Novoměstská radnice, Zdeněk Mézl, odkazy starých mistrů. Artoto galerie v Uhelném mlýně, Timo, bude. Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinzel, Trommel, Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění, Galerie C12, Michal Sinek, After Image, Galerie Rudolfinum Datas, nebo Datas, The Data and the Sovereign, Trafo galerie Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo, Fragmenty dne, světla, noci. V koleji 1 v Březnici vystavuje Jaromír 99 a Vila Pelé, tam je Antonín Střížek a jeho výstava Svět od vedle. Koncerty a tančírny Lipnice nad Sázavou 2045 All Mad Here. V Groove Baru 21.30 Abecko a Markel. U Bukanýra 23 hodin DJ Slumier, Luke Nova a Brown. A v Jazzdoku v 16 hodin Swing Melody, 21 hodin Groove Dog Jazz to Dance. Na Rádiu 1 za chvilku uslyšíte reprízu Velké sedmi, tedy československé hitparády Rádia 1. Ve 13 hodin se na vás těší Babe Ellen, 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, tedy novinkové singly, zahraniční hudba bez přerušení až do 8 hodiny večerní, kdy se můžete těšit na pořad Not Safe for Work, 22 hodin The Workout. Tak, to byl kulturní servis pro dnešní den, vy posloucháte Rádio 1 a pokračujte v tom, my jsme rádi. Hezký den.

everything is good is to speak in absolutes. Yeah.

0: Hradčanském náměstí. Vstup volný. Program na zavezmi.cz. A mediálním partnerem je Rádio 1, ne? Skonto nábytek.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
3: Reklama na Radio 1.

Ano, máme tady úterý po 20. hodině, případně pokud posloucháte v repríze sobotních 9 dopoledne, posloucháme Velkou sedmu s datem 7.7.2026 a od mikrofonu vás zdraví tentokrát Zdeněk Nojzár. Máme před sebou tradičně téměř 2 hodinky s aktuální československou hudbou. Máme na začátku nejdřív 5, věřím, zajímavých novinek, následuje 15 skladeb žebříčku, tak jak jste ho pomohli sestavit svými hlasy. Budu losovat 3 z vás, kteří získají CDčko Astronauti od Jakuba Koeniga a věřím, že si společně tenhle večer užijeme.

Začneme dvojicí novinkou, první dvojicí Media Service, kteří přichází do Velké sedmi se svým novým EPčkem Knickers, ze kterého si zahrajeme skladbu, která se jmenuje Tornádo. Za tímhle projektem stojí Mikuláš Már a Eva Němcová, kteří jsou napojeni na kolektiv PBCC. Pod hlavičkou Media Service funguje toto duo více než přes rok a půl, patří k výrazným novým jménům domácí alternativní elektroniky. Jejich muzika bývá popisovaná jako elektronika, která zní trochu jako rozbitý displej u mobilu. Sami se pohybují někde mezi dream popem, nostalgií, po nulté dekádě a tím všemu se dá říkat iPhone Music. Takový městský, trochu rozmazaný, digitálně citlivý soundtrack. Media Service už předskakovali třeba Kuwait nebo Marku Williamu Lewisovi nebo taky Dukle a vydali debut loni, který se jmenoval My Key is the Last Sorb, kde hostoval taky Lukáš Vidra alias Florbal z Dukly. Media Service a jejich track Tornádo, novinka první dnešní Velké sedmi.

Dozněla Media Services Tornado a teď už je net novinka druhá, ke které řeknu víc na konci, Velocetrol a jejich nový single FC z nové desky Freedom Colony.

Dozněli nám Velocetrol a jejich singl FC, což je skladba z nového alba Freedom Kolony, což je třetí řadová deska kapely, první dlouhohrající nahrávka po čtyřleté pauze od EPčka Alkaline Days. A Velocetrol tam propojí asi to nejlepší ze svých předchozích nahrávek, psychedelické kořeny, experimentální přístup, ale taky syrový, temnější zvuk. Je tam dobrá práce s atmosférou, s produkcí, živelné kytary, intenzivní beaty, vrstvení vokálů a nástrojů, ale taky promyšlená práce s napětím. Mix udělal Dominik Gajarský a pro Freedom Kolony celou desku je typičtější taková uvolněnější forma, nečekané nástupy nástrojů a zvuk, řekněme, nočního města. Jak píše Alžběta Sadílková v recenzi ve Full Moonu, tak hlavními rysy desky jsou pohyblivost, atmosféra, slova o věcech, které se nám nelíbí, a minulost, která nám šlape na paty. To byla novinka druhá. Teď se přesuneme na Slovensko s novinkou třetí ke kapele Elections in the Deaf Town, která přichází s novým trackem Dlhý rok, a je to taková u nás ve Velké sedmě už celkem často pouštěná indie popová kapela, která tentokrát opět vsadila na nostalgii. Je k tomu taky moc pěkný retrospektivní videoklip od Filipa Knolla. Mastering měl na starosti Gargle and Expo Studio. Elections in the Deaf Town, Dlhý rok, novinka třetí.

0: To byly Elections in the Deftown. Skladba Dlhý rok, kapela z Považské Bystrice a teď už čtvrtá novinka, track od Honzy Hanáka, skladba Etherea od projektu Sonority, který ve své tvorbě propojuje neoklasickou hudbu s elektronickým minimalismem a je známý tím, že spojuje zasněné melodie, šumové textury, syrovou energii a elektroniku. Vydal debut na britském labelu Distinctive a hrál všude možně. Nicméně tady máme tedy jeho nový track Etherea, kde hostovala Avali, Tamara Schmidt, která na sebe taky několikrát upozornila ve Velké sedmě svou vlastní tvorbou. Zajímavý její příběh téhle nahrávky. Honza Hanák říká, že skladbu dokončoval několik let a vokál Avali vznikl úplně spontánně. Skladbu slyšela poprvé, postavila se k mikrofonu a naspívala ji na jediný pokus. Hudebně Etherea stojí na rozšířeném zvuku klavíru, analogových synťákách a jemném rytmu v 6/8 taktu a ten hlas Tamary Schmidt alias Avali tam funguje spíš jako další hudební nástroj. Sonority Etherea, novinka čtvrtá.
1: Hitparáda česká, ta je ale hezká.

Dozněla novinka čtvrtá sonority zostující Avaly, skladba Etherea. A teď už závěrečná pátá novinka od Terezy Hrabíny, kterou jsme si tady už hráli z písničku Královna Impéria z její nadcházející nové desky Ceremonie, která by měla být na podzim. A teď tady máme skladbu Jiný jméno na zvonku, skladbu, která propojuje intimní elektroniku s apokalyptickou atmosférou a motivem vzdoru, pod kterým se skrývá naděje, ale taky smíření. Motiv jiného jména symbolizuje něco jako přechodový stav, kdy staré přestává platit a nové ještě nemá jasný tvar, zároveň ale návratem blíž k vlastní podstatě, chcete-li dítěti a pravdivější verzi sebe sama. Je to teda další kapitola připravované desky, která vznikla spojením slov dcera a ceremonie, na kterou se moc těším. Tereza Hrabíny, Jiný jméno na zvonku, pátá novinka.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Dozněla nám závěrečná pátá novinka od Terezy Hrabíny, skladba Jiný jméno na zvonku. A my už jsme se přesunuli do žebříčku na místo 15., kde máme novinku, která postoupila z minulého týdne. Beneho a Šicka se skladbou Hey Siri, zostujícím homeboyem Sandmanem z projektu V nečase. Potkává se tady slovenský rapper Bene a multimediální výtvarník Jan Šicko. A jejich společný projekt není jenom album, ale taková audiovizuální koláž rapu, obrazu, pixelů, beatů a taky odkazů na filozofa médií Viléma Flussera. Oba spojuje fascinace 8-bitovými počítači, taky nostalgie po začátcích digitálního světa, ale taky otázka, jak se dnes prolínají obraz, jazyk a zvuk. Ten rapper Homeboy Sandman, který ve svém textu připomíná, že žádná umělá inteligence nenahradí skutečnou lidskou zkušenost ani kreativitu, je už jenom taková třešinka na dortu. Bene a Šicko, Hey Siri, 15. místo.
2: Synthetic computer. You are through the computer, didn't you? I am about to be a
3: boy. Yeah. Track is homeboyom. What's up? Yeah, all that synthetic, all that computerized. Yeah. You know it serve a purpose. But you better not run wild with that. Yeah. There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

0: flushed through the computer dinner. I have got to be an
1: Ben Shitsko a taky hostující americký rapper Homeboy Sandman ve skladbě Hey Siri na 15. místě. A na místě 14. máme další novinku, která postoupila z minulého týdne, projekt Matěje Čecha Mat 213 a písničku Siluety zostující Tokyo Drift má novou desku, Mat 213 desku Retroskepse, což je deska, která mapuje jeho poslední rok a půl života, zachycuje období bilancování, intenzivní práce, ale taky postupného vyčerpání a osobního směřování. Není to nějaký nostalgický pohled jenom, ale taky zkušenost nebo pokus pojmenovat moment, kdy člověk přestává řešit dospívání a začíná si naplno uvědomovat vlastní dospělost. Je to taková jeho deska o čase. Mat 213 a píseň Siluety, 14. místo.

Tolik Mat 213 zostující Tokyo Drift ve skladbě Siluety z jeho nového alba, které se jmenuje Retroskepce. Jinak na desce hostují třeba taky Rohony, Gufrau, Fiddlersky nebo Marie April, celá řádka hostů. No a novinky nám zabodovaly, protože na místě 13. je další z novinek, které postoupily z minulého týdne. Je to skladba Chybíš od Sáry Vosobové. Je to single O ztrátě, jak se vrátit k těm, kteří tady už nejsou. Je to taková modlitba za ty, kteří odešli dřív, než měli, a pro ty, kteří tady ještě chvíli zůstanou. Píseň pro všechny, kterým někdo schází a hledají způsob, jak se k němu, k ní, k ním vracet a vracet. Sára Vosobová, Chybíš, 13. místo.

0: Hitparáda česká je dost pěkná.
1: 13. místo Sára Vosobová a písnička Chybíš. A teď už pro změnu další novinka, která se nám vyšplhala o příčku výš na pozici 12. To jsou The Stylists a jejich nový letní hit, který se jmenuje Out All Night, kapela ve složení Mojmír Papalescu, Tonia Graves, Petr Venkerbec a Miky Papež se vrátili rok po předchozí desce Electric Animals a touhle skladbou zároveň ohlašují práci na novém albu. Tato písnička Out All Night je podle kapely odlehčený taneční popový single o radosti ze života, o tom, že je konečně léto, dá se být venku celou noc a někdy prostě pomůže vylézt z vlastních starostí ven a zatancovat si. Tonia Graves říká, že text na Mickeyho hudbu naskočil úplně přirozeně a jednoduše, když se trápíš, zkus vyjít ven, třeba jen tančit, třeba to pomůže. Myslím, že to je docela dobré doporučení. The Stylists, Out All Night, 12. místo.

0: Tak to byly The Stylists a jejich track Out All Night na 12. pozici. A teď si dáme písničku, takovou hymnu do zpívání v kulisách rozpáleného letního města, oslavu přátelství, vyjádření, hudební vyjádření touhy po životě, ale taky záznam pomíjivosti okamžiků, které se zdály, že budou trvat věčně. Písnička 19 od projektu Pokoj 25 na 11. příčce.
1: Jednou, až všichni odmaturujeme.
2: Točím dokument.
1: Půjdeme na vejšku, budou z nás doktoři a právníci.
3: Běž si pro brusle, hleme, ještě dáme závod k trati a k
1: hřbitovu. Jaký myslíš, že to

0: konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Tolik pokoj 25 a píseň 19 na pozici 11. A už dlouhých 7 týdnů tady máme skladbu Spánok od Laury Jaškové alias Mňaulau, její kapely, se kterou vydala desku Kvety. Objev roku 2025 v Radiohead Awards zaslouženě. Mňaulau a její Spánok, 10. místo.

Mňoulou a skladba Spánok na 10. místě a teď konečně další, už pátá novinka, která se nám dostala do žebříčku, protože dnes postoupily opravdu všechny a tato stojí nejvýš na 9. pozici. Esa z lesa a písnička Vykoupení po 2 letech přicházejí s novým singlem po desce Dokud vím, co mám, která vyšla u Indiescope v roce 2024. Je to taková energická, emočně silná věc, pochopitelně stále v jejich ranku syrová a pro kapelu Esa z lesa s charakteristickým zvukem. Taková ambivalentní zpověď o sebezapření, úhlech pohledu a o tom, že někdy je lepší nechat věci za sebou a jít dál. Esa z lesa, Vykoupení, 9. místo.

Kateřiny Císařové. Celá deska sleduje příběh Michaely Novotné, která se po rozchodu s nemožným partnerem vydává na cestu hledání osobní i tvůrčí identity. Takže kreativní záležitost, jak u Tisíčáků, u těch Sičáků jsme zvyklí. Už je devátá řadová deska, dlouhá, široká, bystrozraká a my si z ní tady hrajeme první singl na 8. místě. V zimě příroda spí.

Dozněli ty sičáci. Skladba V zimě příroda spí z nadcházejícího alba Dlouhá, široká a bystrozraká, které vyjde 1. října. Jinak na desce hostuje mimo jiné taky v 5 skladbách Marta Kovářová ze skupiny Buduár Staré dámy, a to je oslý můstek na místo 7, protože právě tam se Buduár Staré dámy umístil se singlem To nemůžu být já, skladbou, která ohlašuje následující desku, už 7. řadovou v úplně pitomé době, která by měla být v září u labelu Indiescope, speciálně 25. září.

Skladba úplně Pitomérově má taky moc pěkný klip. Každý ze 4 členů Budoáru si tam připravil 3 pracovní gesta ze svého civilního povolání a pěkně si tam zatančili s choreografkou či pod jejím vedením Aneškou Kvapilovou. A myslím, že se to opravdu hodně povedlo. A speciálně inspirací pro tuhle písničku, to nemůžu být já, je stav, kdy se máme možnost obvykle v určitém katarzním momentu zahlédnout jakoby zvenčí, z nadhledu. Vidíme přehledně svou porci denních pracovních povinností, které jsme se naučili zvládat v konkrétní posloupnosti a s jistou dávkou stereotypizace. A patří k tomu gesta, pohyby, která denně bezmyšlenkovitě v práci používáme, až se staneme sami pro sebe figurkou a prohlásíme, to nemůžu být já, protože se nepoznáváme. Budoár Staré dámy, to nemůžu být já, 7. místo.

Tolik buduár staré dámy, Marta Kovářová a spol. To nemůžu být já z nadcházející desky v úplně pitomé době, která vyjde 25. září u Indiescope. A teď už místo 6., kde máme hudbu ze soundtracku, či z hry Phonopolis, soundtrack k téhle hře od Floexe. A speciálně z něj si tady zahrajeme skladbu Frailway Electro. Už tento týden snad je třetím, co je v žebříčku, dokonce čtvrtým. Floex, Railway Electro, 6. příčka.

0: Cítíte ten klid?
1: Rádio 1.
2: Dozněl Floex a skladba Railwell Electro a pravidelný jingle, který já používám při této příležitosti, oznámil skladbu pamětnickou. Říkal jsem si, co si tak dneska dát a zrovna se ke mně dostala informace, že Frankie and the Deadbeats chystají na listopad novou desku, už třetí řadovou desku, tak jsem si říkal, že se ohlédneme za jejím debutem The Shining z roku 2021 a pustíme si v rámci pamětnické skladby jeden track právě z téhle desky. Našel jsem písničku Let It Rain, která je velmi povedená. Jinak Frankie and the Deadbeats jsou kapela, která má punkovou minulost, ale aktuálně propojuje takové country z prvky Americany, rock and rollu. Konec konců dostali se tady s tím svým pojetím hudby taky do checkingu u kolegů z Radia Wave a dostali se až do finále, byť teda nakonec postoupila kapela Aida the Young. Co se týká Frankie and the Deadbeats, tak vydali tedy debut The Shining v roce 2021, navázali deskou The Possibility That Love Is Not Enough, kde měli taky banjo, trubku, klavír, hamontky, ženské vokály a věřím, že ta nová nahrávka bude ještě o kus dál, co se týká jejich živé prezentace, tak je už teď velmi dotažená. Kapela se od svých počátků hodně, hodně posunula, ale už tehdy před těmi 5 lety zněla skvěle. Dnešní pamětnická deska Frankie and the Deadbeats a Let It Rain.

Let It Rain. To byla dnešní skladba pamětnická od Frankie and Deadbeats. A teď už se dostáváme v žebříčku výš, už 5 týdnů, tentokrát tedy na 5. místě máme píseň z desky, na které si kapela po 30 letech sáhla skoro na strop, jak říká Mardy, Vypsaná fixa a píseň Neurčité obavy z jejich aktuální desky Ideál, kterou pokřtí 20. srpna v pražských Holešovicích.

Tak to byla Vypsaná fixa a skladba Neurčité obavy na pozici páté. A teď z deváté příčky na krásné čtvrté místo vystoupila Pivoňka, taktéž naše nová kolegyně Lenka Zbořilová. Možná, že její účinkování na Radio 1 vyburcovala její fanoušky ještě více. Na každý pát písnička ve třetím patře, moc pěkný song je tentokrát na čtvrtém místě. Jinak hraje i se svou kapelou, její součástí je taktéž Denda Lichnovský na kytaru a na basu Michal Zlatkovský. Pivoňka ve třetím patře, čtvrté místo.

0: dozněla písnička ve třetím patře od Pivoňky na pozici čtvrté. Teď tady mám pozvánku na nejbližší festivaly, které teď máme, a já doporučuji rozhodně tenhle víkend vyrazit do Boskovic 9. až 12. 7. na festival pro židovskou čtvrtí, kde bude Om Square, www.neurobeat, Nauze, Orchestra, Mucha, Past, ale taky třeba Dorota Novotová, Fish Basket a řada dalších. Případně, pokud máte teda štěstí a dostali jste se k lístkům, můžete vyrazit taktéž do Trenčína na Pohodu od 9. do 11. s Cure, Vikely a kvantem dalších věcí. No a s malým výhledem na 31. 7. a 1. 8. vás samozřejmě zvu taky na festival Beseda do Moravského Tasova. Je to sice trošičku delší výlet, ale myslím, že se vám u nás bude líbit. Jsou tam z české scény Načevána, Veverková, Jakub Kenik, z té slovenské třeba Fulcrum, Mňaulau, Božské Soaré, přibližně 50 položek, k tomu američtí liturgy, Horse Lords, severoirský poetický chaos, Makeshift Arbar, nebo londýnská reperka Lady Likes, nebo newyorkští pankáči Balaklava. Bude to zase velké. No a teď už zpátky do žebříčku. Třetí místo. Vemte to za mě, což je písnička z desky Fotr, páté desky dvojce Past. Tentokrát na třetí pozici.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, ta se vypne. Zase byl koncert, i duchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

0: normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy! Chcę normalnej pracy!
1: Na pozici třetí se svou skladbou Vemře to za mě. A teď už, kolik tady máme týdnu, celkem 6, pozvěma neprýděm, Katarzia, tentokrát tedy druhá.

0: Rosa.
1: Sihám kohutby.
2: Veď na to tak netláč.
1: Drugi deťom.
2: Vibe Karlovy Vary.
1: Popstarší počuli už stokrát.
3: Želám ti, nech sa darí.
1: Girl, predlžené vlasy z ruských panien pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, zestrý.

Katarzia, pozvi ma, neprídem na druhém místě. A kdože nám to skončil první? Už 8 týdnů ve Velké srvně máme píseň Mám ráda. Aktuálně tria něco něco z jejich nové desky Majonéza, speciálně tohle vlastně je taková majonéza v 10-litrovém balení. První místo, něco něco, Mám.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Dozněla nám skladba Mám ráda na prvním místě od Tria něco. Já ještě vylosuju tři z vás, kteří získají CDčko Astronauti od Jakuba Koeniga a těmi výherci jsou Vojtěch Plavec, Petra Soukupová a Tomáš Petržilka. Pro vás všechny, kteří budete hlasovat pro svých minimálně 5, maximálně 15 skladeb v žebříčku v tomto týdnu, tak tady budeme mít po dvou vstupenkách na 0. ročník festivalu Compact Disco, který se koná od 17. do 19. července u zámku Kostrčany, což je pro mě teda vlastně neznámá akce, ale bodejť by ne, když je to 0. ročník. Na každý pád budeme rádi, když zahlasujete, že bříček bude vyset opět kolem 10. na webu a bude to možné až do pondělní půlnoci. Než se pustíme do rekapitulace, pro úplnost ještě dodám, že po 7 týdnech žebříček opustila skladba Co nejdál od bratrů Orfů, Naked Water od Neversoul, taky propadla tentokrát pod čáru skladba Marie na staré sociální síti od Petra Linharta a nepostoupily ani písničky Serotonin od Dvě slunce a Pojízeří od Arana Satana. A teď už tedy rychlá rekapitulace. Tou novinkou první byla dvojice, za kterou stojí Mikuláš Már a Ema Němcová, dvojice Media Service, a my tady od nich máme z jejich nového IPčka Knickers skladbu Tornado.

Novinka druhá, tam jsou praští postpunkoví Velocetrol a jejich písnička FC z nového alba Freedom Colony.

Novinka čtvrtá, tam je Honza Hanák a jeho projekt Sonority, tentokrát z hostující Avaly, respektive Tamarou Schmidt, skladba Etherea.

na záverečnou pátou novinku obstarala Tereza Hrabíny. Její nadcházející album Ceremonie a další singl z něj Jiný jméno na zvonku.

No a šup do žebříčku, 15. místo Bene and Šicko. Hey Siri, zostujícím americkým rapperem Homeboyem Sandmanem.

0: what I do.
1: Skladba Hey Siri.
0: Mám 42 a furt to nějak nedávat.
1: Místo 14. Mat 213 a taktéž hostující Tokyo Drift. Píseň Siluety na 14. pozici.

Místo 12. Destilists a skladba Out All Night. Mojmír Papalesku, Toňa Grace, Petr Venkrvec a Miki Papež ve formě.

Osmé místo, Tisíčáci, v zimě příroda spí, písnička, která otevírá jejich devátou řadovou desku, která vyjde 1. října, dlouhá, široká a bystrozraká.

A Brně zůstáváme i na pozici sedmé. Marta Kovářová a pánové Tomáš Ergens, Marek Laudáda, Petr Fučík, Budoár Staré dámy, To nemůžu být já, písnička, která ohlašuje jich sedmou řadovou desku v úplně pitomé době, která vyjde 25. září.

0: Pětka, vypsaná fixa, neurčité obavy. Čtvrté místo, Pivonika, ve třetím patře.
1: Třetím patře se svítí jako první, spím tu už hodně nocí.
0: Třetí pozici mají Past, Vemte to za mě, z jejich nové desky Fotr.

No a tím už Velká sedma s datem 7. července 2026 definitivně končí. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Neuzer. Doufám, že se uvidíme na některém z festivalů nebo někde jinde. Budu se těšit zase příště. Zůstaňte nám věrní a mějte rádi československou hudbu.

Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše Československá.

0: jedno.
1: Šarivari, oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu, přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském skalním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte dvakrát více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Reklama na Radio 1.

Tak minutku a půl před 11. hodinou vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. Pomalu a jistě začíná pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Někdy věc ještě starší, někdy i novější, ale jedno je jistý, žádný neustále omílaný stejný kousky to rozhodně nebudou.

Ještě jednou příjemný poslech přeje Tomáš Vidra. Začíná pořad Staré poledne. Jinak pokud třeba náhodou dnešek neuslyšíte celý, tak v průběhu odpoledne se na platformě YouTube objeví záznam, stačí zadat heslo Staré poledne. No a pokud chcete něco vědět o dobrých deskách, tak se podívejte taky na YouTube na pořad, který se jmenuje Tisíc alb na pustý ostrov, který dělám spolu s kytaristou Red Baron Band Pavlem Kováčem. Tak a začíná Staré poledne. Jako je první je tady kapela Freeman Sound. Tato zajímavá partička natočila svou jedinou desku, která se jmenuje Heavy Trip v roce 1970. My si z ní dáme skladbu s názvem Tomorrow is Plastic. Příjemný pohled.

Tolik kapela Freeman Sound a jejich album Heavy Trip z roku 1970. Teď splním jedno přání. Tady je Iggy Pop a jeho kapela Stooges, album z roku 1968 a skladba, která se jmenuje I Wanna Be Your Dog.

Tohle je kapela Stooges, kterou vedl Iggy Pop a jejich deska z roku 68. Byla skladba I Wanna Be Your Dog. Teď jsou tady Lone Star, zajímavá formace z Walesu, z Velké Británie. Kapela, kterou asi jako vedl kytarista Paul Chapman, jenž později hrával třeba ve slavných UFO. Lone Star, album z roku 76 a skladba, kterou si chlapci vypučili od skladatelské dvojice Lennon McCartney. Skladba se jmenuje She Said, She Said.

Tolik kapela Lone Star a jejich deska z roku 76 a jejich verze slavné skladby od Beatles She Said, She Said. Teď se přesuneme na jih Francie, do Marseille, takový to bylo hezký město. Tam vznikla kapela Eden Rose a jejich deska On the Way to Eden vyšla v roce 1970 a my si z ní dáme skladbu s názvem Feeling the Living.

Tolik kapela Eden Rose, zajímavá partička z Francie, z Marseille. Teď se vrátíme do Velké Británie za kapelou Vanity Fair. Album The Sun, The Wind and Other Things vyšlo v roce 68 a my si z téhle desky pustíme skladbu On Our Own.

Tolik britská kapela Vanity Fair, album The Sun, The Wind and Other Things z roku 68. Teď zůstaneme ve Velké Británii a půjdeme za kapelou Wishbone Ash, album Argus z roku 72 a skladba s názvem Leaf and Stream.

Tak to byla kapela Wishbone Ash, album Argus z roku 72, skladba Leaf and Stream. Teď se trošku odpoutáme z Anglie a půjdeme do Ameriky za kapelou Doors. Mám tady jejich trošku, řekl bych, přehlíženou desku, která se jmenuje Soft Parade, vyšla v roce 69 a my si z ní dáme skladbu s názvem Shaman's Blues.

Kapela The Doors a jejich album Soft Parade. Teď už tady máme další britskou formaci. Říkali si Free, album Life, vyšlo v roce 1970 a my si pustíme skladbu Get Where I Belong.

Kapela Free a jejich album Life z roku 1970, i když tato skladba je tam jako přifařená a vlastně není živá. Zůstaneme ve Velké Británii a máme tady Uriah Heep, album Wonderworld z roku 1974. To byla ještě ta klasická sestava Box, Byron, Hensley, Kerslake a Tain, skladba I Don't Mind.

Tolik Uriah Heep a jejich deska Wonderworld z roku 74. No a zůstaneme ve Velké Británii a půjdeme za kapelou Rare Amber. Jejich deska z roku 69 a skladba s názvem Solution.

0: Tak, to byly Rare Amber a my si za chvíličku dáme Clear Blue Sky.
1: Reklama Rádia 1.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Trefíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Reklama na Radio 1.
0: Clear Blue Sky je britská progroková kapela. Mám tady jejich desku z roku 1970 a skladba s názvem You Mystify.

Tolik britská skupina Clear Blue Sky. No, v Anglii zůstaneme a máme tady další britskou formaci, která si říkala Diabolus. Album ze roku 71 a my si pustíme skladbu s názvem Lonely Days.

Kapela ze Spojeného království Diabolus, album z roku 71. Teď se posuneme do USA, do státu Delaware za kapelou Snake Grinder. Album se jmenuje And the Shredded Field Mice. Vyšlo v roce 77 a my si z něho dáme skladbu s názvem Love Junkie.

Tolik kapela Snake Grinder ze státu Delaware v USA a jejich album And the Shredded Field Mice z roku 77. Teď už je tady kapela, která si říkala Power of Zeus. Album se jmenuje Gospel According to Zeus. Je to z roku 1970 a skladba No Time.

Tolik skupina Power of Zeus. Teď se podíváme za formací, která si říkala Zen. V roce 1969 vydali svou jedinou desku s názvem Hair a my si z ní dáme takovou romantickou píseň Miluji tvůj povzdech. I love your sigh.

kapela Zen a jejich album Hair z roku 69, I Love Your Sigh. Teď tady mám kapelu, která si říkala Chicken Shack. Jejich deska 40 Blue Fingers Freshly Packed and Ready to Serve vyšla v roce 68. Kapelu vedl skvělý kytarista Stan Webb, kterýmu se přezdívalo Stan the Man. No a na klávesové nástroje a zpěv obstarávala tehdy velmi mladá Christine Perfect. Tady je skladba s názvem When the Train Comes Back.

Tolik skupina Chicken Shack a jejich zpěvačka Christine Perfect. Teď tady mám druhou zpěvačku, která se jmenuje Aretha Franklin. Celým jménem Aretha Louise Franklin, což mi připomnělo, že dneska má moje mladší dcera Louisa narozeniny. Tady je Aretha Franklin, její deska je z roku 65 a skladba s názvem Without the One You Love.

without the world.

Tolik Aretha Lewis Franklin. No a teď je tady zajímavá spolupráce Barry Goldberg, Mike Bloomfield a Harvey Mandel. Album And Friends z roku 1970 a skladba s názvem Mesa da Blue.

Barry Goldberg, Mike Bloomfield a Harvey Mandel, album And Friends z roku 1970. Teď je tady John Mayall a jeho deska Looking Back z roku 69, skladba s názvem So Many Roads.

standing here. John Mayall, na kytaru Peter Green, na basu John McVie a na bicí Ansley Dunbar. To byla deska Looking Back z roku 69. Teď už jsou tady Small Faces a jejich skvělej zpěvák Steve Marriott. Rok 67 a skladba s názvem You Really Gotta Hold On Me.

To byly Small Faces. To byl dnešní pořad Staré poledne. Loučí se pomalu a jistě s vámi Tomáš Vidra. Těším se na slyšenou příští sobotu. A kdybyste si ten záznam chtěli pustit ještě jednou, tak za chviličku na platformě YouTube pod heslem Staré poledne dnešní záznam bude. Pokud se budete chtít podívat na nějaký zajímavý videa o deskách, tak na platformě YouTube zadáte 1000 Alp na pustý ostrov a něco se zajímavého třeba dovíte. Mějte se moc hezky a na závěr vám tady zahraje kapela 333, bubnoval s nimi Ian Pace a skladba se jmenuje Isolation. Mějte se fajn.

0: Do 14. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
4: CNN Prima News se ohlíží za šestým rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
5: Reklama na Radio 1.
6: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to Rádio 1?
7: Cože?
6: Sakru, nemůžeš už vypnout to Rádio 1?
7: To nemohu.
8: Ahoj, rozhodně nevypínejte Rádio 1, tady s vámi samozřejmě i o víkendu, dneska jako záskok vás velmi zdraví Ellen a strávíme společně následující 4 hodinky, pokud teda budete mít naladěno příjemný poslech, krásný sobotní den.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

13 hodin, 17 minut, krásné sobotní odpoledne, dozněl nám Bonobo a Cyrus. Já jsem vám neřekla ještě ten začátek, ty tři kousky, které nám zněly od 13. hodiny, nebo ještě už chvilku před ní. Boards of Canada, novinka, nebo celkem čerstvá záležitost, krásná, You Retreat in Time and Space. Pak cover skladby This is not a love song od Nouvelle Vague. No a pak to byly Thievery Corporation a David Byrne, The Hearts a Lonely Hunter. Před námi je Daniel Avery a Cecil Belief, Rapture in Blue.

0: Po aktuálním kousku od Daniela Averyho dva návraty v čase, a to do roku 2008, respektive do roku 1985, jako teď s The Cure a skladbou In Between Days, předtím The Streets a The Escapist, krásné album Everything is Borrowed, právě z roku 2008.
1: Cítíte ten
2: Radio 1.

Posloucháte Rádio 1 po aktuálním kousku od Daughter s názvem Not Enough. Jsme se vrátili v čase s The Stone Roses a skladbou She Bangs the Drums a někam úplně na začátek 90. nebo spíš možná ještě i na přelom 80. a 90. No a teď nám dozněl zase aktuální kousek od Dipla s názvem Flashlight.

Doznělá projekt Marka Olivera Everetta z Los Angeles, projekt, který se jmenuje Eels. Vrátili jsme se do roku 2018 k albu Deconstruction se skladbou Bone Dry, i když Mark stále funguje a teď máme k dispozici jeho aktuální kousek Cap in Hand. Předtím skvělá taky Američanka vlastním jménem Britney Dennis Parks, která si říká Sudden Archives a její Confessions. Ještě předtím to byly Sued a Life is Golden. No a teď si dáme Fuck Cookers a Butterflies a potom si dáme domácí něco a ses zasek.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vtáž se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Drahagate. Existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Velšská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meet Factory. Více info na meetfactory.cz.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
7: Reklama na Radio 1.

0: Posloucháte Rádio 1, dozněli nám Faithless a Peace and Noise, předtím Emiliana Torini, Me and Armini a v čase jsme se vrátili nejvíc z The Doors a skladbou The Strange Days.
1: Rádio 1, to je Rádio

0: Dva současné kousky, tenhle od Yung Lee na Skrillexe Summertime Lad a ten předtím to byl Fred Again a Emil and the Sniffers a You're a Star, zatímco v čase jsme se vrátili s Parou Stellar a skladbou The Mojo Radio Gang.
1: Kulturní léto Rádia 1. 9. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem 52. letní filmová škola Uherské Hradiště, který se koná od 24. do 30. července. Tradiční festival v srdci Slovácka láká na filmy Michelangela Antonioniho, současnou africkou kinematografii či americký nezávislý film. Pokračovat budou loni novinkové sekce AFFN uvádí a Fresh. První představí autorský film 50. let, druhá nabídne několik neotřelých pohledů na téma rodiny. České a slovenské novinky představí tvůrce Delegace, výroční ceny obdrží Jiří Lábus, Anna Geislerová a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. V rámci doprovodného programu vystoupí Richard Miller, Kateřina Marie Tichá z Benjis, Cirkla Putika, Gufrau, Past nebo Fulcrum. Zdarma filmovka nabídne literární, dětský a herní program, lekce filmu, přednášky a diskuze, cymbálovky a letní kina. Více na lfs.cz. V kulturní tašce kromě dvoudenní akreditace a festivalového merče na letní filmovou školu najdete knihu Talentovaný pan Ripley, příběh amorálního podvodníka i příležitostného vraha, který chtěl být někým jiným. Vydává slovart.cz. Voucher v hodnotě 1000 korun od galerie Panská 1 v Českých Budějovicích. Nebojte se umění. Panská 1.cz. Karty s fotkami a plakáty ze zlaté éry filmu a zábavnou hru Máš na to nos? S prodlouženým nosem nakreslete co nejvíc obrázků. Pjatnik.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Viktorie Hanišová Hoří ti táta. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. RockSpring.cz.
2: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio 1.cz

0: Posloucháte Rádio 1, 14 hodin 33 minut a dozněli nám Evil Nine, a Toasty Taylor a Restless, předtím Young Fathers, Sink or Swim, no a ještě předtím Gold Panda, Ding the Motor. Teď se podíváme, co je nového v hitparádě, ve Velké sedmě, to už jsme se podívali.
1: Hitparáda Rádia 1.
2: Za první novinkou stojí nezdolný power couple. Spojili se totiž Imogen Heap a John Hopkins. Máme tu společnou skladbu s názvem Reckon. Druhou novinkou přinese New Yorkský Black Marble. Jim Carroll, New Year. A svou malou ještěrku nám představí producent Tennyson, Little Lizard, Smilík. Nechybí taky Tropics Temporal Sequence, novinka číslo 3. A na závěr si dáme ještě něco z nové desky od Ports of Canada, a to konkrétně skladbu s názvem Father and Son. Tři vylosovaní hlasující obdrží lístky na Czech Ukulele Festival, který se koná od 25. do 26. července v pivovaru v Úněticích u Prahy. Vystoupí zde například Larissa Leaves, Calico či Web Taggart Duo.
3: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Dozněly nám střední vlny poslední dny, předtím Jamie XX a I Don't Know. Teď si dáme takový docela vtipný cover Metallica skladby Enter Sandman od The Croups. A pak to bude aktuální kousek od Trickyho. Tricky a Mitch Sanders, I'm Yours. Hezký poslech, krásné sobotní odpoledne.

0: Rádio 1. Dívka s kytarou.
1: Reklama Rádia 1.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Charivari. Oficiální ozvěny Karlovarského filmového festivalu přivezou i letos do Prahy a Brna ty nejzajímavější filmové pecky i nenápadné klenoty. 13. až 19. července v pražských kinech Aero Přítomnost a Světozor a v brněnském Skalním letňáku Janáček. Více informací na www.charivari.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio 1.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
8: Reklama na Rádio 1.

Tahle sympatická švédská trojka v Praze hrála a přišli si popovídat i do Rádia 1 moc, moc příjemní lidé. Peter Bjorn and John a Young Folks. Předtím aktuální záležitost od Grace Ives s názvem Dance With Me. Ještě předtím Coldplay a skladba Clocks v salsa verzi. A na začátku to byl James Blake a Loading. Teď si dáme jednu krásnou pecku od Color Factory, české staré dobré časy a It's Always You. No a pak už to bude teď aktuální kousek od Bomb the Bass, Next Train to Sunrise.

při vylosování hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na 0. ročník festivalu Compact Disco, který se koná od 17. do 19. července u zámku Kostrčany a zahrají tam své DJ sety například Alberto, Jorgos či Melizards.

Po 6 letech se fanoušci Tata Boys dočkali 11. studiovky v původním snění a tohle kousek zní třetí osoba, předtím Gič a Gausta, ještě předtím Blur a Barbaric. No a teď si dáme Wolf Alice a Bloom Baby Bloom. Čeká nás taky Tame Impala a Lil Yachty, respektive Tame Impala Breathe Deeper v Lil Yachty remixu a Synchro a Indigo a Reflection. Posloucháte Rádio 1, máme 15 hodin a 42 minut.

0: jedno.
1: Reklama Rádia 1.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
10: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
12: Reklama na Radio 1.

Máme 6 minut po 16. hodině. Poslední hodinka mého dnešního vysílání. Hercules and Love Affair a Hips and Lips, Someone Else is Calling. Předtím Mark Ronson a Bruno Mars, Uptown Funk. Před námi jsou Fools a Night Swim.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, je tady kulturní servis na sobotu s datem 11. července. Svátek mají Olgy, všechno k nejlepší a my se podíváme na festivaly, filmy, galerie, samozřejmě taky program Rádia 1. Začínáme festivaly. Boskovice, festival pro židovskou čtvrt v historickém městě Boskovice. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Knihovna na vlnách, Avoid Floating Gallery, taneční Lipnice 2026, festival souboru 420 People na Hradě Lipnice. Filmy Kino Dlabačov 18.30, Smrtelné zlo v plamenech, 20.30 Den odhalení. Kino pilotů v 19 hodin Michael, v 21 hodin Pozvání. Edison Film Hub v 19 hodin Pozvání, v 21.15 Posedlost. Letní Kino Dlabačov 21.15 Čelisti. Galerie The Chemistry Gallery, Beth Orton, Tvoje krev, moje růže. Tereziánské křídlo Pražského hradu Czech Nature Photo. Galerie Středočeského kraje Melzer Kinzel Hilmar 1968 až 1978. Národní galerie Praha Veletržní palác František Kobliha cyklus Máj. Dox Hit by News. Galerie hlavního města Prahy zámek Troja. Labyrint krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2. Rock Café, kolektiv autorů Wall of Hope. Kunsthalle Praha Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Váza, symbol kultury a života. Meat Factory, Galerie Kostka, Borso Slerins, Spectre in the Wedge, nová budova Národního muzea Czech Press Photo, Pragovka Galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa, Artium Bořislavka, výstava Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. EPO 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Novoměstská radnice, Zdeněk Mézl, Odkaz starých mistrů, Artoto galerie v Uhelném Líně, Timo Bude, Karpuchina galerie, Natálie Pejchová, Stay in Touch, Veletržní palác Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinzel, Trommel, Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti, svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Galerie C12, Michal Sinek, After Image. Galerie Rudolfinum Datas, The Data and the Sovereign. Trafo Gallery, Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, fragmenty dnes, světla noci. V koleji 1, Březnici, Jaromír 99. Vila Pelé, Antonín Střížek, Svět odvedle. Koncerty a tančírny Lipnice nad Sázavou 2045, All Met Here. Groove Bar v 21.30, Abeko and Markel. U Bukanýra ve 23 hodin DJs Lumière, Luke Nova a Brown. Jazz Dog v 16 hodin Swing Melody, v 21 hodin Groove Dog, Just to Dance. Na Rádiu 1 od 17 hodin nová hudba, na Rádiu 1 ve 20 hodin NSFV, ve 22 hodin The Workout.

Jack White a Garden the Broken Ribs. Předtím to byla Jessie Lanza, Slept by My Life. No a po kulturním servisu jsme začínali Nasem a Lauryn Hill, If I Ruled the World.

Vetlek a Too Late Now v Soulvax remixu. Předtím Hi a Hey. No a před námi ADHD a Lil Silva, Another Sketch Bootleg.

Posloucháte Rádio 1, 16 hodin 43 minut a vlastně pro mě pomalinku už čas se s vámi pro dnešek rozloučit. Já jsem si moc užila tyhle 4 hodiny a doufám, že ti z vás, kteří poslouchali, si je užili se mnou. Ještě 3 skladby do konce hodiny a pak už nová hudba na Rádiu 1 a další pořady. No a já jsem tady vybrala, vlastně si dáme ještě jednou Tata Boys, tentokrát jako hosty ve skladbě Kolem šlehají plameny, mutanti hledají východisko, pak to bude Muramasa a I'm Really Hot a taky Tori Amos, The Power of Orange Knickers, Tori Amos a Damien Rice. Díky za milé vzkazy a hezký víkend, hezký zbytek soboty, hezkou neděli. Já se na vás budu moc těšit zase v pátek od 9 hodin ráno. Všechno, co jsme si hráli, už je na webu Rádia 1, pokud vás něco zaujalo a chcete to dohledat. A loučí se Ellen, mějte se moc dobře, ahoj.

0: rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jinýho se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen jí nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl. A virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí

0: července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90 v Kaufland.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Reklama na Radio 1.
8: Pozor, pozor, alarm.
9: Pozor, pozor, alarm.
8: Alarm, pozor.
9: Alarm, alarm, pozor.
8: Pozor. Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
10: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
8: Dobrou chuť. Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
11: 100 lidí, 100 chutí.
8: A z téhle bezedné studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
10: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
8: Perto tam, Hans!

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrt.

0: Reklama Rádia 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Drahá Kate, existuje snad vhodnější místo pro rozeznění nejnitrnější emoce a ryzí zranitelnosti. Pro hořkosladké meditace o lásce, ztrátě i nepoznaném já, než naše milovaná továrna. Pražská hudební vizionářka Kate Le Bon se po 10 letech vrací do Prahy se svou 7. sólovou deskou Michelangelo Dying. Support Korut. Kate Le Bon 17. srpna v Meat Factory. Více info na meatfactory.cz.
3: Viesco právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní s Club Card koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Reklama na Radio 1.
10: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
11: Na Radio 1.
10: Na Radio 1.
11: Na Radio 1.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Bueno, sí.
1: Takhle, no, to je
2: pro... Já, židla, to není.
0: To zase jsou problém, ty židle.

0: To nedá. Strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Návod.
2: Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Andrei, Andy.
1: Andy.
2: Albert?

0: It's alright.
1: Reklama Rádia 1.
2: To víš, 18. Člověk by čekal, že už bude mít rozum a prdlajs. On si už zas do Prahy pozval ty divadelníky pouliční a performéry z celé Evropy, taky tu největší českou loutku, rodinej den bude dělat a grand finále s galašou mu budou moderovat Bratři v triku.
3: Jo, kam?

0: Vatikánském náměstí. Vstup volný. Program na zadezmi.cz. A mediálním partnerem je Rádio 1, ne?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: CNN Prima News se ohlíží za 6. rokem své existence a přináší vám unikátní kolekci zlomových událostí. Éra velké změny začala. Co to znamená pro Česko a na jakou budoucnost se máme připravit? Nad tím se ve speciálním vydání magazínu zamyslí prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová nebo influencerka Anna Marie Veselá. Exkluzivní magazín CNN Prima News je právě v prodeji za 129 korun.
3: Reklama na Radio 1.
4: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Radio 1.
5: Na Rádiu 1.
4: Na Rádiu 1.
5: Na Rádiu 1.

0: Radio 1. Věčně šeštět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Českých Budějovicích by chtěl žít?
1: Nechtěl! Každý by chtěl jenom poslouchat Rádio 1.

down in a second.

0: Zdendo, hraj něco!
1: Rádio 1.
2: Pěkná práce!
3: Ahojky Zlatíčka, zdraví vás Teli u dalšího pořadu NSFW na Rádio 1, kde si každých 14 dní pouštíme ty nejsprostější novinky ze světa house music. Pokud jste to zatím

Yeah.

0: Certified.
1: Workout. Radio 1.

0: můžeš ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Naučí vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.